Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Whether for yourself or innocent.